bez trasy ze drona i do spasu krona. Po zemi po ní čafto, perní vůvo to popno, ve bez trasy ze drona i do spasu krona.